Bojca liečných prozniň je miestem nimo. Dalša bojca čakáščent. Hej nikocíž na pobychu při Baltijským morju abo ve vodách ve Žitovských horinách při Lenianským jezoru, kdež môž kolesovač s inlinerami svoje koa verčeč, navodže čomikovač, abo so proše tež raz posednič a piknik činič. Za kúpanie to drie džens a skere nebude, to má so dys a dys samotež podešťovač, ale vod jutsiša maja temperatúre zase stupač. Džens a také 22, jutsi 24, sredo 24, štvotk 34 stopňov. 4 do napo 6.

0: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budyšine je niedže 4,35 přiladovarju vidžavo. To zdjeli Nemsko-serbske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za serbsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajneje doby 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vo sebe hučbno-sceniska kolaža Von do sveta vo serbskim vupučovanju je publikum přičarovava. A tež klanko dživadvo Kraluna Barbu a komedija Skazane przlak ste kožda okolo 1000 vopetovarju mjevoj. Preniraz bi dživadvo tež džil vúčby 9. letnika na serbskim gymnáziu. Pravidvonje so šulerio s temu domizna zabirachu, štož na zimie zjavne scenisce prezentuja. Niedže 90 vopetovarju je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na češt serbského básnika Jakuba Barta Čišinského obdželivo. Mez publikumom bichu tež v obdželnici ferialneho kurza serbšiny. Na serbsko-nimskim a mezinárodnym zariadovaniu čítachu miestrujim Roža Domašcina, Mirana Cuščina a Benedikt Dürlich. Dalše autorky a autorojo bichu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Českých Varnočíc. Tež persijský básnik Davud Erfan a moda serbská autorka Zara Celerec čítašte básin Čišinského a svojský text. Doromady zaklinča poezija Sedom rečach. Z prozninského lieva serbského šulského tovarstva ve vodu Henrichecach je so konstudžinja 60 džičí za so derje domoj do Vúžice naučivo. Kež tým pomocníkov a vednica lieva Silvana Gruberova z Žiličů sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so džičí ze zapalom vopčilili. Mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízky kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10-dňovského poskytka za serbskí šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Vesný svedžen serbských pazlicách je z doromady 1200 vopetovariemi dobrý votvoz žňav. Při piatkovnym tradicionálnym vúbeđovaniu Hornia Ves přečivo Delnie Vsy je pri nemu razy Hornia Ves dobyla. Koparský turnír susodných vesku sobotu je mústvo Spiskec dobylo. Vášky nedele bychu vústup Horianu k rančemu pivku, samovárený vobed, písaný program vesnanú z Modžinu a Džičinu a tiež vústup vúdvorskie rejovanskie skupiny. Doromady 5 až 12 či modostných poda so včera z Krusčíc na putnikovanie do Krupky, 18 z nich Prini Kruč. Duchovný převod převza kapvan Pitom Rus z Budyšina, doroštěný převod převza Halina Vencena. Modostní přenocovachu prýnjí noc Helmstorfe, dženca přenocuja Pirně. Tež skupina doroštěných do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrově. V obě skupině jůdce do Krupky doběžity, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šů tamniši bazilice. Modostní runě tak, kaž skupinka doroštěných so štvrtk zaso na dompuč podadža. A to one bychu naše dženstniše povešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca, skýre pomročené s vlakami do podňa tiež ešte nekotre kapky dešča biehu dňa so potom v uvedri a to šo při silnym veciku ze severozapada a maximálne 24 stopňach.
2: Našim koncu šo okej, v tom zmysle dobro jezbo 4 po napošestčiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak. Častu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zadkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun krut spodame so k goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne k Zadkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravie vúcichnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Kruščicach, deleka pri Modinským klubie.
0: Zadkula.
2: Zadkula.

0: Česač po šestčeche. Hej kunstdžene apoteki, mje so miočanskej skale Vitaj Festival svečiu. Dojšto ľudži je vo sebe na večernoch koncertach pšičauvav. Ľudia mačiua je si sobotu pšipodňu atmosféru na festivalu ľubič dava, jako so pši hučbe a snobiedže prinje dživarničky zahajišu.
1: Atmosféra na festivalu je vodpinana. Svonce dere mini, na jevišu hučbnik při tatelach, nabliže samopečne klip, hosčo, nekoci stanuja, su ižo trochu mučni od pjatku nišo koncerta a filmova večera. Sobu zariadova Jan Vesela je spokojom.
2: Vopravdu vulkotne, bo smo jara veli hosči mili, de koncerte su vopravdu krasne boli, val Boga Vaučicio, so mi jara lubivo, tež zase jemo te serbske krutkofilme tak widzieć, by vopravdu cool. Tež ten polski act, ten Oskar Mio, hat ja nächsten Wotschakoval. Also, so taka dynamika nastane.
1: Publikum je jara pisane. Z Lipska, Berlina a z Drežan, Sonje a Delnie v Užice. Vodpolat festivala jo, zase most tvaria mes ľudžimi a zase serbske témy a kultúra dále nesú vod hosči.
2: A jen poprom putne, to posledné cíle, to je to všetko jacvo. Also kúži, když už inže, přinese na příšené leto poněné bůne autosobu, hat tak so tuta pfoni na pomoku pfelni.
1: Terrain voko miwočanske skarbe su se za festival kniwali. Pomocnice při barie, v kuchni a při zastupie su přečeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiš postara se vo spichuanske sritki, kaž vod zaožbe za serbski lud. Večo koncerte vodnio workshopy, tak koncept festivala. Kurs Rizbarinia Spisko zum Schauser Hubert Lange wo Durstwa Kamenjak. We Wonkoni Kuchni, Sotak Durs Romane Pizza Peche. Pschitim so simultane das Serbschine Pschewojuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein. Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: Adam Schinje Wodak Tomo.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z Cövi svojbu stanuau. Za njeho je festival Dživo a Wodbinane Runočasne. Bunjetus Initiativu Sitsch nur serbska Musika, wo menuvet.
5: Mis mit die Rutschelipsche Distributiske Butsche, sich im Asnana die physiske Synchronoschaki, Buchmote Pschedawatsch, nach Schellkoristatiach, Wujitsu Kassette, aber die Ptatschelle, du gesütte Sasa Rune Jarain.
1: Joka Mascha, se připonju na Vitaj Festivalu v Kutku, Vysoký Štomo a z Limonádu Lubičta.
6: Mi so Lubi. Kutschba, hi. Jara Bissane, Jelle Serbse Rutsche.
1: Tež Max Bagans, Kotschebusa a Bernadette Brisanec z Drežan si atmosféru Vitaj Festivala vážite.
7: Ho se zmakaju dolno a görno Serbe a to je vesemne taka umina mjaze modostnimi, mjaze umjecami a...
6: To je einfach hej lohka atmosféra, jara mjone štete, jara ničo hektiste, jara pomalku a...
1: Doni so potom večo zase cuva ľudži na koncerte nepšidruži. Mez druhým vústupia Janka Hanka a Berlínska dvoja.
0: Po atmosfére na sobotnejšiem festivalu pri Miłoczanskej skale rozpravieše Lydia Maciewa. Nedom byl k nasedom. It's yeah.

0: Srpski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budyšinje je nedže 4,35 přiladovarjo vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vosebje hučbno-sceniska kolaža Von do sveta vo srpskim vupučovanju je publikum přičahovava. A tež klanko dživadvo Kraljuna Barbo a komedija Skazane przlak ste kožda vokovo 1000 vopetovarju mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež džel vúčby 9. letnika na srpskim gymnáziu. Pravidvonje so šulerjo s temu domizna zabirachu, štož nazumje zjavnje scenisce prezentuja. Nedže 90 vopetovarjev je so sobotu Budyšinje na večeru poezije na češć srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinského vopčelivo. Mes publikumom bichu tež v obdzielnicu ferialneho kurza serbšiny. Na serbsko-nimskim a mjezynarodnym zariadovanju čitachu mjestrujim Roža Domašcina, Mirana Cušcina a Benedikt Dürlich. Dalše autoki a autorojo bichu Skočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a mlada srpska autorka Zara Celarec čitaš taj basin Čišinského a svojski tekst. Doromade zaklinča poezija Sydom rečach. Z pruzinského ljuva srpského šulckého tuarstva ve vodu Hendrichecach je so konst tydženja 60 dječi za so derje domoj do Vúžicy nauročivo. Kajž tým pomocníkov a vednica Ljuva Zelvana Gruborova z Žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so dječi ze zapalom vopčilili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízkej kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10 dňovského poskytka za srbských šuleriov a šulerkov 4. do 7. letnika. Doromade 5 až 40 młodosnych poda so včera z Kruščic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich prvý raz. Duchovný převod převza kapvan Pytom Rus z Budyšina, doroščený převod převza Halina Vencina. Młodosní přenocovachu prvý noc Helmstorfie, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroščených do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrově. V obě skupině jutce do Krupky doběžíte, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božu mšu tamniši bazilice. Modostní runě tak, kaž skupinka doroščených so štvortk zaso na dompuč podadža. Ješanský a skakanský turnier Bošecach je so včera s vůlkým mytom Budyšina zakončil, když je Ješar Elias Hiršfeld so budo Löbnica zau. Šmauckapje přesadží so Pepe Šlegel, vůn smě so přes vosebite sedvo veselič. Serbsty Ješarjo bichu Nižozakský a Braniborský vúspěšný, Zárendorf je vúdobysý křesťan zárodník zromadně ze Zakským mústvom mnohostronských Ješarjo prinemiestno zjazkovým mústvovým vúbeđovaniu. Braniborským Galinčenje zavisčí si Peter Bobka tiket za zjazkový čampionát ve Várendorfe ze svojej kobvu Dobra. A to ne bichu naše džencniše povešče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hajnitko runje so nedešuje, vostane pak hišče šira pomročene s blakami tež hišče trochu deščikoj taž do dopodnja, potom ma so uvedrič. Vecik pak hišče kvilu vostane ze severozapada dženca veje a to šopši maksimálne 24 stopniach.
2: Na pučach a na drohach ve honi Vúžicy šo poriadku, tojš přijedšte dere do džencniše pondžele a do nového tydženia peč po naposledmiše.
0: Srpski rozvoz.

0: Leat mesac je naš njedeši kolega Benno Bilk. Leca po Vjetnam je jezdžil s nanos čečera pripodnu hižo je o reportažu. V tute jezbe svišeli, a po 1998 a 2002 biše to hižo je odseča jezba do Vjetnama. Tule netko ište raz krutki vurisk s reportaže, a to započne so v jedni pagodže.
1: Tož je za křesťana círke a za moslima tempel je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so také vulka stej. Plnež se snadno již 20 abo 45 druhých viděl, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nára šeptám, kajž pala nás doma ve církvi. Jenož, čo dla popom? Šíce dokva vokom je tola bachtaja, so smeje a so ščekaja. Kýba, so se oni modla. Ale što sa buddhist s teba modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju sem mi že cíve čas vôbkeč po, kak vona zanúrená před pagodu stieže. Před so zaso je so pokvoníva a nakoncu ešte voniace štábeky zasvedčíva. Je so svojimi staršími rečova, si potom převožiť dám, so by sa se svojim synom zaso zniesla. Buddhista nemá dá so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, tokež tajkého jednoho ani nimaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Trošku dále a vysoko nad miestom je dalša pagoda. Tam hore bežeč, nie. Tam je sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz, guten Tag. Ja so jara dživam. Čiatne cesto 1980 a týž 2002 ište. Som ve Vietname ľudí zetkal, kýž sú ve NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Nemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak ja o Jule. Von je vokovo 2010, 5 let ve Hennisdorfe pola Berlina bydliu.
3: Und was hast du dort gemacht?
4: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
3: Zigarettenverkauf?
4: Ja.
3: Und wo waren die Zigaretten her?
4: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm hier. Ja, Abzibung.
1: Toto von Zille Wotorene povedal, potom je předzwärts do Polske jezdil, als es Transporterom pohne Zigaretto ročapšijel. Dobre fäng. To nicht nie jeho Polizia lepiva. Dve lieče so jeho za to dojazdva teknili. Ve Neuruppine a ve Dortmundže je sedžal, pretač nie so jeho potom do Vietnama za so roče posvali. Kriminelni v Ukrajinice, tak je nešto potom reka pola nas. Ale tvoji Nemci sú mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, sa von zakituje. A kada je sa či ve našim jastve svo ľubivo?
4: In gefänglich? In gefänglich je sase. Ja, very sase in gefänglich.
1: Ve nemským jastve by po takým very scheisse. A tu už radšo zase doma, ľudí nahoru hore a tež dele voze.
0: Benno Bilk je ve Vietname pobyl a nás trochu sobu do tutoho kraja počúchač dal a jelisče jeho čerovšu reportážu z Vietnama zapasli, to nie je žan problém, môžete si ju kúždym škúli času naposkač na našej internetnej strone abo na app MDR Serbia abo jako podcast ve ARD Sounds.

Skupina Berlinska droha sú to švedžic, naravanie z leta 2001 četorunie bie. Časač posled mich, a to pola dame raz na čeraušu nedelu a do Lipska, při jena štocetým lipščanským triatlonie, bie čera v Lipsku serbska trojka Teresa Pöpelec, Tadeja Šeferec a Marian Žur v obdžiliua, Lenjan Marian Žur dot spie na olympijske distance jednate miestno starobnej skupine SKP Časač. V vodže na kolesu a na bejanske distance bie von 2,5 hodine popuču. Tadeja Šeferec a Teresa Pöpelec bešte so v obje na tak menovanej fitnessovej distance v obdželivoj. Športové vôsledky z našho konca zmieje tu nedom Jan Reho za nás.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: U serbskich Baslicach bi sobotu 7 vjesnych koparskich mustwow w obwuku vjesnoho svjedźenja w dwimaj štaflomaj rało. Na małym vjesnym rajnišću kopaše so w zestawje rota a 5 pólnych rajerjow. Małe finale doby stara serbsko-baslicanska garda přečivo tamniši młodźinje w celeniu jednatkow. W končnej hry přesadzi so vjesne koparske mustwo z Pěskec přečivo cyłkej z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šejovachu zastupnictva ze Sarnjan, Votrova a Miłočic. Planovane dječace turnier so v serbskich Bazlicach převed nebe, dokéž nebechu so dosť mustvou dovola dla přizivili. Športové tovarstvo Sokol Ralbic Rok je piatk popoludniu v Delanach prvný wulki koparski kemp svetoznatého kluba Real Madrid zakončil. Wone zamówite Juri Bench.
2: Hej, du kæmper jo opprøjt jare, der er rådbejav. Der ved du, nebe dødsvar tak spattende, så ville prælige, du kæs, hej, du nebe tak hårdt så, der ser modere trænavet. Han er kun så, pjatk som vil, potom det ulike mittevandje. Hej, at du en forvalter, så svarska, du nu at du en cirkone kæmp nit godt opbev, hun er blevet du en nalepsi rejert i en disciplinovandje i vores tjech, og tak så så, at jeg så redibke rummagjeli, han er kun så, har uns med nit godt om Madrid alætje, så sit amien ro, at Real Madrid hobladač.
1: Nekotre kopanske vusletki psiotovanskih kopanskih ro. Športová jednotka Kruščice, biskopičanské koparské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbic Horky modrobili nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mužstvo, LSV Hore druhé mužstvo C4, za hosti čelou Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Lubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ještě raz novopříklad Livius Frenzel.
3: Ďakujem sa, Jane Rehori, 7 hodin, 7 načeje. Dobar ranje pšeje, srpski rozvoz.

Monika Kleset, serbskim rozhlasu 7:20. Hač serbsce nemsce basnice, česky abo ruska basniaka duch čišinského je šich inspirirovao. A nieže 90 ľudí je tole sobotu večer na zaroče Serbsko instituta Budyšine doživio. Mez nimi tež v občelnici letušeho mezinárodného kurza serbskej reče a kultúry. Začišče v tutem sobotnišim podavku je Monika Gerdesova zapopadnula. Včera možahme tole svišet čižo v našim nedelnišim programe. A što je to zapas namakače je rozpravu a tež nekotre fota na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.

0: Wokletze Ralbice Nibelčice konjetze Wotro Radvo a Jensas me Nitko Krustčicach.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Častu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zatkule vjeselime so na mjestem hižo sedmu staciju. Tutun kruč podame so k gorenjam našeho mladinského vusovania, potekim direktne k Zatkuli do Krustčic, so bychme se tam zarali a reálne večok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potekim tak pravie vucuchnovač. My so na vas veselime, vidíme so v Krustčicach deleka při mladinským klubie.
1: Zatkula.
4: Zatkula. Nic zabić.
2: Dzięca wieczo.
5: Ach, Kala, co masz ty dzięca wieczo przed udziony? Dzięca pundziela. To dała wizę jenoś.
6: Za

Jak so před 100 letami šulsku wauku točili ta krec, kak to tedy běše, lube dječi, to můžeče si vobladač, šulský muzeu ve Struži. A dženca chce, že tam tež papíru dživač a potom pokazaja trikový film z časa Vouku a Džido. A to traje od 10 do podňa do popodňa cioch. 10 euro měli sobou přinést, za to pak dostane člově dječi tež v oběd a šelaký sad. A vážne, do toho se prošu přizivu, či to říká starší, so nech o to postaráte. A poladáme do Radvoria, tam chce, že jutce zromadně škotovač, seniorojo a tež nováčci jsou tam jara vítani, poponu dvímaj radvorským svodinku. A když je to netko již od součas v liečných prozninách, před sovutoru, a když je štvortk, maja tež ve muzeju Západní Vůžice kamencu prozninský poskytk, a to od dvímaj do napoštyrioch. A jutce bonže tam vo zvěriata, najšela korišeho rázu. 4 eura měli vašemu džesču subudač a do toho tež přizivič. V sredu budu putnické kemše Krupce do pona džesačich a v sredu bude tež zase večerné kino pod hovým nebjom Čornom Kumcu a dunkruč vůladače tam nemskou komédiu fast, ein fast perfekter Antrag.

0: Policija z G.
1: V Vojarecach staj muži noce na sobotu 27-letnoho s nožom vo rozvoj a jemu jeho šmoradko rubi vojcuku na škoda 1500 euro, ale što šrubežnike nevedže štaj, šmoradko miješe zatvarenu funkciju, zo možeš je spoznać, že rune je. A tak možeše policija pokradnenu handy namakać, státne rečníctvo přikaza bydlenie podľa dniu přepytovač, tam rubiznu potom tiež na makachu, netko ma taj 17-letná vozivenku dla češkého rubežníctva poštovým kaščíku. Bivý vodže je policajská patrulia lepiva dviju muži 6-33 a 4-40 letného, když staj grafity je na garážu u šinu pryskavoj, vecna škoda tam 200 euro, dysky z barbu buchu zčázané a vobaj dostanete kvostanskú vozivenku policie. A sobotu popodňu je v Biskupicach patrulia policie 4-30-letného s jeho skúterom zadržala a kontrolovala, malo elektroježdidlo nebe zavisčené, drogový test reagovaše tiež a to na amfetamíny, s tým by jizba muža ke konci a policia so dále spadom zabiera.

0: Srpski Rozvoz. Povijesće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Lietuše liečne dživadvo Budyšinje je niedže 4,35 přiladovariu vidžavo. To zdžili Nemsko-Srpske ľudové dživadvo pod čarovším posledním předstajenju. Za serbsko-riečnu činoru a klankodživadvo reka bilanca rúne zakončenie rajnie doby 6200 opetováku a opetováriu. Vo sebe hudžbno-sceniska koláža von do sveta vo serbským vupočovaniu je publikum přičahovala. Tež klankodživadvo Králu na barbu a komédia Skazane Prizlak ste každá vokovo 1000 opetováriu mivoj. Prvný raz by dživadvo tež džil v učbe 9. letnika na serbském gymnáziu. Pravidvône so šulerio s tému domizna zabirachu, štož na zemie zjavne scenice prezentuja. Niedže 90 opetovariu je so sobotu Budyšinje na večeru poezije na česť serbského básnika Jakuba Barta Čišinského v obdželivo. Mes publikumom bych utež v obdželnicu feriálneho kurza serbštiny. Na serbsko-nímskym a mezinárodnom zariadovaniu čitachu mestrujem Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalšie autorky a autoroje bychu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijský básnik Davud Erfan a mladá serbská autorka Zara Celerec čítašte básin Čišinského a svojský text. Dohromady zaklinča poezia sedom rečach. Dohromady 45 mladostných poda so včera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich prvný kruč. Duchovný převod převza kapvan Pitom Rus z Budyšina. Doroštený převod převza Halina Vencena. Mladostní přenocujú prvnú noc Helmstorfie, dženca přenocuje Pirnia. Tež skupina doroštených do Krupky putnikuje, oni startujú včera ráno ve Votruve. V obie skupine júce do Krupky dobiežitý sredu svieča tam zromadne s dalšími putnikami Božumšu tamnejšej bazilice. Mladostní rune tak, kajž malá skupinka doroštených so štvrtk zaso na dompuč podača. Z Prusnického Lieva Serbského šulského tovarstva ve Vodových Hendrichecach je so konc týdenia 60 dzieci zaso derie domoj do Vúžicu nauročilo. Kaž tým pomocníkov a viednica Lieva Silvana Gruberova žilichu sú jara s pokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeďovaniach sú so dzieci ze zapalom v obdželili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízky kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10-dňovského poskytka za serbský šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Ješanský a skakanský turnier v Bošecach je so včera s veľkým mytom Budyšina zakončil, kýž je Ješar Elias Hiršfeld sobu do Ljubnica severný Sakský zau. Šmaucovým kape přesadží so Pepe Šlegel, on sme so přes osebite sedvo veselič. Serbsce Ješarjo bychu Nižo-Sakský a Braniborský v úspešný, Zárendorf je vúdoby si křesťan zárodník zromadne ze Sakským mústvom mnohostronských Ješarjo pri nemiestnoho zjazkovým mústvovým v ubeďovaniu. Braniborským Galínčenie zavieste si Peter Bobka tiket za zviazkový šampionát ve Várendorfe ze svojej kobvu Dobra. A to oni bychu naše poješe, kýž namakáče tiež celý deň na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A takhle celé pomalu so slunco vúdra, pak až sú vedrario tiež vyššili, biehu dňa so menujúco vú vedri, ale silný vici kvostanie a vie ze severo zapada, dženca dostaneme biehu dňa potom maximálne 24 stopňov.
2: Te močele čahaja po nebiu, rejne to úpada. Popkane pokive za našu končinu žane nimame, tuž přijeme dále dobru jezbu, to džencnejšie je pondžele 5 po napodžove Čeche.
0: Serbský rozvoz.

Ja, to je bila naša muzika tyženja, a více startujeme pens našiu noviu sériu ze slepjanského módu a více svýši znata mezzosopranistka a nosarka myta čišinského svej píš a píša se ten národný žen, to je Tanja Donatec, na muzikalické potré myžašo se jaseliš a redne sarske árie. Míša spätobne a úspešne tyžen, tože se vám Anja Kochojc-Švácová.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastru. Vcázkého programa.
1: Ljubi Žiži Žinca, máme raz gödeinko za vás. Znajo šo južo der je zvierjeta, a tak zvierjetka. Kaž mašo gumno doma, abo vaša starka, a starki mate gumno penščo, tošte zvierjetka zavešči južo vyželi, Žiži se žilova rozkvaduju.

0: Při telefonie mam nintop Schätze, Daria. Tovaristva Njepelitz dvere Veronem, toja Manfred Nickel, dobre Jen.
1: Ja, dobre Jen.
0: Wega Svišišove Veronem, a to Borstag Hansa Njepileten, by prednika Augusta Vesvišius, 206 časete narodnine, nic. Mašo nico predk na tom dnju?
1: My gromadžo čižujeme a budeme kus sveče kvitki tam naležat na svoje flacku a pun budeme na našem dvorskim svičenje. Ten Burstag s tem goščim, všetkim goščim našem tovaristvo tam pun svičič.
0: A to bude v septembrje, akle nic?
1: To bude v septembrje na našem dvorskim svičenju. Poslednje nedelju v septembrje. Jo, a budeme kus se dospunič a našok Hanzo Nepila.
0: Potakam, nin to vime, južo, mežeme se neten. Přiduce sveži na Njepelitz, dare Veronem jaseliš. Všo nin to na koncu tyženja tegi južo svežili nic, to je boten lišojski svežin na Njepelitz dvare. Jo, ten bo redne?
1: Jo, my sme ten večne svežin, sme sobotu svečili na štvorja 220 let stare budoval, a ja, ještě živé, to jsem tam tež našem gostím pojedal, ten důl, jo, zase tak, kaž Hanzo Nepila, ten nadzvaril, jo, ho, ještě živé.
0: Ten dvar, jo, teď narodninem, jo. Živé, jo, ten dvar, což čo tým gostím ulicovali, máš ove jeden příkvod, co tak gotuješ na tom dvarie, žince ještě?
1: My s tým dětšími, te projekče tam gotujeme, to dílo s tým lénom, a pun pokazame ten dzieciom, każ jo na Hanzo pisal, każ na Hanzo nie pisał z perku, to pokazame, a co te burie, peri su wszystko dzielali, to na tym dworze pun pokazame wszystko.
0: Przy telefonie jo był ten przedze dar towarzystwa Njepelitz dwar, to jo Manfred Nickel. Dziękuję za te informacje.
1: Ja, proszę.
0: Boże mnie.
1: Boże mnie.

To je bila naša muzika tyženja, a více startujeme pens našiju noviju zériju ze slepjanského módu a více svýši znata mezzosopranistka a nosarka myta Čišinského svý píš a píša se ten národný žen, to je Tanja Donatec, na muzikálisky potré myžošo se jaseliš a redne sarske árie. Míša spätobne a úspěšne tyžen, tože se vám Anja Kochojc-Švácová.

0: škoda, že nemůžu já jako radíska zadku do poskáč.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?

0: Přímní seča tu nitko nikocí, kotrž seča raz jeden mauki hoj, nešto mauka zaspěvač. Si, štory.
1: Vieles Božia přijemy, vieles Božia přijemy.
0: A nitko všichni sobou.
1: Vieles Božia lubi Jozef, vieles Božia přijemy.
0: A my máme tu dženca jedno mauke na Roninské džič, ho? Josef Hozat, on stej tam, menujte jižo na polu. Ja mu su všichni jižo gratulovali, tu jsme netko tež ještě mauke kusno što zaspěvali. A netko na tvoje na Ronine vele úspěch a netko vši vaši ry.

0: Včeraz su so serbsce modrostni z Kruščic na pučto krupki podani. Zatkula Claudius je lica k prinjemu raze podla a da na małe update. Kak daleko oni su a što ste dženca išče na planje?
1: Hej, ja bežu, tu tede to prinjemu raze tu krupce sobu a hej, tu časne sme hunje v Pörnje a hej, sme tak rec ižo 5-40 kilometrov zdokonjeli. Hej, sme so nedželu na puč podali 30 kilometrov do Helmsdorfa a potom tam přebyvali hej, holce v stanje, respektivne spode jenej ciše, abo tak. A der holce sú tak rec potom v jenej keži spali. Dženca tak rec sme so dále podali do Pörne a to nekak 15 kilometrov haja bečich, ja potom za zdale, potom zvučujeme tak rec spiel za božu šu, potom sredu v krupce.
0: Po takým bojcu maja hižo za sobu a ja raz tukam, so tež trošku na vosu svyším, so sú tola kytro vúčerpani, što je však je tež jasné. Tež bola dalšiš, je so Claudius skrutka naprašoval, kak vúpada s mozlemi a hač je so bola nich runie tak kýdavom, kajž tu bola nás.
2: Mozle a čtota bočak nemám, ale pomokujem pytne na podušach, so to započne kus tvočič a boleč, to už jen vône džel je už na asfalče beží a to kus na Budušiče. Aj nás by še čera perfektne vedro, ale pon dženca ráno je šišo dešik te prvne pohodžine, ale hevak by še dženca tej jara dere vedro.
0: Po takým přijeme ešte veľa vúspecha, nekotrých z nás zaujšče sredu vúľadače.